0: Eros Ramazzotti z italskimi postrovami do serbskej Vúžice. Je krótko po napu šestej.
1: Serbski rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobaranie. Bývša direktorka Budeského serbského gymnázia Reza Šinová je letuša laureátka Myta Zelarja. Kaž Sakske státne ministerstvo za kultúru a turizm včera zdieli, dostane Budešanka z 5000 eurami dotierované myto za svoje pracovania na polu kúpvania, přeložovania a publicistiky. Předovšim hodnočí so tak jej vúznamný angažemang za dále dávanie serbskej reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Miesto im je Šinová sobu docpiva, že je konferenca kultusových ministrov serbštinu ako runohodný maturitný předmet připoznala. Myto Zelarja spošča Sakska kúžde dve leče za vúsahovace vúkony na polu přisvojenia, navožovania každež posredkovania serbskej reče. Myto přepodáča 9. septembra Kamenskej Hanini cirkvi. Drježdžansko-mišňanske biskupstvo chce smohčanske kubvaniščo Sviatého Bena, hač do kletušeho konca júlia předač. Janek Vočer má nadrobnosti.
3: Za příčinu rozsuda areál ve Smohčicach předač menuje biskupstvo financné čeže. Kajs Drežďan dále říká, zavinuje kupvaniščo kujžde leto deficit neže 700 000 euro. Tohle nie je možno, je hospodářce znesliwe dále vesť. Biskupstvo pýta tuž za novým nošariam, kotrež dom ve najlepším páde jako kupvaniščo dále vidže. Kupaniščo Svätého Bena ve Smohčicach byli desatky dôvod vážna miestnosť viery, zetkávania a kúvania, rekne biskup Heinrich Timmer-Evers.
2: Biskupstvo Drieždenach povuje s dobom ďalšie koncepty vúživania areála. Viacere stá serbských a ďalších vierivých je včera do podňa Českej Krupce putnické kemše svedčivo. Božom šu bazilice bolostčivie Mačerie Božie svedčeše nimo českých, tiež 6 serbských duchovných. Vône celebrant by kapvan Petom Rus. Nimo 48 modostných a 25 dorostčených, kiež bychu sa pieši na putnické miestno podali, bychu si ďalší serbsce putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické kemše dojeli. Modostní so júce zase do Kroščic navruča. Od přichodného týdženia je budeským okresu menej liniových busov po puču. Kaž zdieli včera krajnoradný zariad Budešine, odpadnú hač do konca leta jezbe viace hač 40 liniov v prôzdninách a na koncach týdženiu. Nimo zvisku miest Drieždanami a Počnicu, kaž tiež Kamencom a Kinsbokom, sú jacere zvisky do serbských sú potrechené. Miestru im Hodži Báčon, Kamenc Kroščice Ralbice a Vojerece Ptačice Zábrot. Nadrobne o tym informuje Vokres na svojich internetných stronach. Vokres pustuje linie Šmurnie, zomu přilubienu přiražku 500 000 euro za zakovanie porodovie stácie Kamenský koroní Sviatého Jana Pfalčič. To bych ju pojistče, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Nas očakuje dženca svunčný džin, s dobom tiež najhorcejší džin celého týdženia. Vostanie sucho, popoludňu zmieme dre nekotrem ručele, živé slie prostupa dženca na 5,30 či do 8,30 stopňu nezabúčte tuž so dosť vody napíč. Tiež júce vostane najprv raz přečelne, potom pak so od popoludňa sem dešťuje, švíle nás pod takým očakuje, tiež večer sú s blakami nevedra možné. Tiež júce stúpa živé sliepo na 5,20 stopňu. Sobotu potom dále silnejšie nevedra. Nedelu sa vedro trochu zmieruje. Živé sliepo stúpa potom na 30 stopňu.
4: Na pučach so ničo nehačí dobrú jezbu do dženznišeho rania. Kýba máte za nás ďalšie informácie, to môžete rade na nás zazvoniť. 0591-7344-100 přes čet nás viezo tiež docpiete. No ja snáno chcete tiež nudom najľúbší dovolový obraz připojsniť. Tiež kvôli tiež ešte dobré ranie vám všetkým, kociš nás přes livestream slyšite zvonka serbskej Vúžice potajkým.
1: Serbský rozvoz.
4: Nic, co my vám to zawidzimy.
0: Nie, jest.
4: Zajcie
0: nas na sobą do dołu, ale z waszym fotem.
4: Wszystko po napuszczeście.

Cvete na šest, če je poznenski dovolj ove čas, nano tež za vas išče dživ ove čas. A potom od punđele du svobodne dne los. Ach, to je predsorene ze spojbu popučevič. A potež sa noga scele sam a so podače do muzeja Zapadnije Vúžice. Tam možeče so se s dječimi dženca do bronzoveje dživanje přep. Podač, a ste tam šeprošení, tam chci da formu sotovič a ju tiež se smetalom vúky dač, tak môža si džiči peršten rynku abo kubok sotovič. A potom máš debinku za sebie sam, kotruž si nadžíval od popudnia dvímaj hač do napoštyrjoch. Tomastvo Nadžija prosi jutce na kolesovansku turu pod hesvom Serbske impresie chcidža z vami zromadnje 12 km přes Malešece, Brizinku, Klukš a Strožu. Kolesovač start je piatk popodňu ve Štyrjoch, potajkým jutce ve a při cirkvi me Malešecach. A přizevič môžeče so podľa rečného motivátora Luciana Karlfürsta. Se film vobladač pod hovým nebjom, ja som vulký fan toho. To je přeco ište možno večornom komcu, jutce popodňu, reka tam film Šitko, Ponie, Monstro. Zastup je cioch a zavěšk zbynie so potom na poštyrjoch, lepe prajde mašinka, započnie so se s filmom potom viačeč na poštyrjoch. A dále vostaneme tam na krabatovom mene, menúce reka tam konc týdženia Džen Přírody, kotrež nedželu sveča od jednačich a džona večora pečich. To bude paradís za ľubovariu a přečelu přírody se sprednoškami, doživeniemi a divarničkami. Potakým sče tam vítani s cevej svojbu, tam se s fachúcami sa rozmovieč a přírodu doživič a zeznač. Dve menšinie pod Cibilky na šestie srbský rozvoj strúvim.

0: sunshine, the water, it's summertime.
1: Počujte nudu šestřech.
2: Nábožné slovo.
1: Agenca Diana Kábová ze Svinamě.
3: Do domu zastupíme přes důrje. Nikot důrje jsou vůjke a češke, druhé luchke a vůzke. My jsou vůjke a mocné důrje lubia. Škytaja před nelubosnými zadobyvarjami a dopomínaja národy a bajky z dávnoch času. Každé důrje povědaja svojsku staviznu. Za koho sovote věra, komu vostava zamkněna. Tež v našim živěnu namakáme najšelakoriše důrje. Každé so nevotevria, hač runěž si to přijeme. Plány so minéja, sony so nespělňa, a drude dobíme so cíle od svojich sonů rozžonovač. Tola runě potom může so nová možnost pokazač. Důrje, kotrž do toho zcova znali nesme. V dověry do přichoda smíme věřič. Tež, kde so důrje začinja, že půjč za každého z nás dále. Často hakle ve vrúčoládaniu spoznajeme, so meješe šitko svoj zmys. Znano so dženca vúdani, so vedomie za dúriemi rozladovač, kotrež sa nám votevria. A znano môžeme tiež my, sami človeky dúrie votevrič, s prečelným svojom, votevrený vútrobu abo pomocný ruku.
1: Dobrá je Diana Kábová ze Svinanie, ve nadoku a zamovitosti farskej vikarie v Bančicach Kukovie.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marmije Drozene.
1: Na hui, naš Filomelos je dženca zvierencu.
2: Psst, ne buď tak buďce. Ja som slyšal, že môže jen Jona zvierjata ladač.
1: Čipne, lada naš Filomelos přes dalokovit, kotrše si sobu přinies. On verči na kolesku, so by šo blíže vidžal a...
2: Dedoko, ja vidžu jenaš ište šo. Rožojte.
1: Dokelž vidžiš flamingi, celé blízko, a te sú rožojte.
2: Če odlada to?
1: Dokelž zeživia so od algou a malých rakov, ve kotrš je červená barbizna. Baby flamingi sú spočatne šire, hakle počasu dostanú rožojtu barbu.
2: Od žrania? Rian mu barbu dostať? Toto je si příroda, než to šikmo nevymyslíva. Snáč, ja to tiež raz pospytám. Pokus kružajte však, nikomu neškodí, he? A to by sa mi ľúbilo.
1: A hižo, so náš Filomelos dále přes svoj dalokovit zvierencu rozladuje.
2: Nuž to na tuntajku frasočenie.
1: Na.
2: Prosím, vodaj.
1: To je pelikán, pták s dlhým pyskom a nesmierne veľkým kirkovým myškom. 10 litrov vody má v ním rum.
2: Tohle je celé emo. To by som mi tiež ľubilo. Potom nebyl stajne za nikajký úžu pýtač drbiav.
1: A netko mierí Filomelo svoj dalokovit na dromedára.
2: Tuň mačí hop. Ej, nečí taký kšivý krivet. To nie je strúhe.
1: Filomeloso, tutun hop je vážne. Tam môža dromedáre veľa tuka skvadovač, ako energiovú rezervu. A tak môža dlho bez žratve vutrač.
2: Aha, a te maja tak rec svoj piknikový korbik přeco na krybeče sobu? To by som mi tež ľúbilo. Cool, unamakanka přírode.
1: Debi pak so dženca veľa vieco na tutých zvieriatách ľúbia.
2: No tako ište pád, ale...
1: Što ale?
2: No haj, vone sú šitke fecich. A my by so tež ľúbivo, když bychu ľudžo na mne ládač šišli. Ale te zvieriatá maja šitke pred svojim nosom. Pod, tota je kaž také jastvo.
1: Haj, tak to zvieriencu je.
2: No, potom som to lagačo nenapadná drozna, ale za to pak svobodný ptáčk.
1: To pak si ty rejnerek.
2: Tam nečí rande ptáčk. Kom to cool.

0: Vosamitino do naposledniche.
1: Polícia z G.
2: A štož serbským domě, kýba na postovém náměstče, dživotně osnovno sčilovacu stěnu v útoru popodňu hižo Vopkeč půl. Jeden na postelitný by se svojím junajom od dvorniště na směr postové náměsta popuču po takým podvorništuji a zubí je dokyž by přes spěšnou kontrolu nad jezdidvom. Prásne potom do parkovaceho Seata, sune se na támný bok jezdně a prásne potom ještě do BMW. Potem pak zu schöne dom dale jetsch, wun pak daloko niepschinge, na Karla Marxowi sa Georgia jeho Gollesova stim, so so s Gollesom pschet autostupi. Zogu na Skoda, jessatsch des als Euro, polizistscha italchani jesbnu duolnost schasachu. Haja dusch senitko vletschuna hat sich dniach kiesore wulitschitsche potom, mecha wasche Gollesove wotsche mai, birnje schepschi samknetsche pschetosch, neznatschi su noce wot bunjele na wuto rupschi linianskim jesoru e-bike bokradneli, kotrusch biepi pschi potsche pschi samknene. Zitesatz a 600 Euro tute pfatschi, wojeruska polizia sanim nitko sledschi. A ve Wutach při dvorništu bo nedźelu cia 20-letny dla svojho kolesa nadběhowany. S kolesom je wokół dvorništa popuču a potom od neznatého na runje tute koleso narěčane. Jako muž jemu koleso nudom dać, no chcuše, rožeše vun jemu abo agresivny tak, zo jemu koleso to lada. Tute mi ješo hodnotu 2300 euro.
0: Po takým policia mi ješo tužto nadzadlce, ale so s kolesom před auto stupič a tam na... To asi nejsem celé věsta, hače to najlepša idea.

0: Napu sedmiche.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
0: Dobranje. Bivša direktorka Budeského serbského gymnázia Reza Šinová je letuša laureátka Myta Zelaria. Kajž Sakske státne ministerstvo za kultúru a turizm čeraz dželi, dostane Budešanka z 5000 eurami dotierované myto za svoje pracovania na polu kúbvania, přeložovania a publicistiky. Předovšim hodnočí so tak je vúznamné angažemang za daledávanie serbskej reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Miesto im je Šinová sobu dotspiva, zo je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodný maturitný předmet připoznala. Myto Zelaria spošča Sakska kúžde dve leče za vusahovace vukony na polu přisvojenia, naložovania kajštež posredkovania serbskej reče. Myto přepodáča 9. septembra Kamienskej Haninej cirkvi. Dreštansko-mišnjanske biskopstvo chce smohčanske kubvaništo svjatoho Bena hač do kletušeho konca julija předač. Janek Voča má nadrobnosti.
2: Za příčinu rozsuda areál ve Smohčicach předač menuje biskopstvo financné čeže. Kaj z Drežan dále říká, zavinuje kubvaništo kujžde leto deficit neže 700 000 euro. Tohle nie je možno, je hospodářce znesliwe dále vesť. Biskopstvo pýta tuž za novým nošarjam, kotrež dom v najlepším páde jako kubvaništo dále vedže. Kubanišťo svjatého Bena ve Smohčicach byli desatky dôvod vážna miestnosť viery, zetkávania a kubania, rekne biskup Heinrich Timmer-Evers.
0: Biskupstvo Drieždenach prúvuje s dobom ďalšie koncepty vúživania areála. Viacore stá serbských a ďalších vierivých je včera dopodňa v Českej Krupce putnické gemše svedčivo. Božum šú bazilice bolostčivie Mačerje Božie svedčeše nimo českých tiež 6 serbských duchovných. Vône celebrant bie kapfan Petrom Rus. Nimo 48 modostných a 25 dorostčených, kýž bychu sa pieši na putnické miestno podali, bychu sa i ďalší serbsce putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické gemše dojeli. Modostní so júce zaso do Krosčic nauruča. Od přichodného týdženia je v budovském okresu menej liniových busov po puču. Kajž zdieli včera krajnoradný záriad v Budešine, odpadnú hač do konca leta jezby viac hač 40 liniov v prázdninách a na koncach týdženiach. Nimo zvyskov miest Drieždanami a Počnicu, kajž tiež Kamiencom a Kinsbrokom, sú viacere zvysky do serbských sú potrechené. Mestrujem Hodži Báčon, Kamienc Krosčice Ralbice a Vojerece Ptačice Zábrod. Nádrobne o tým informuje okres na svojich internetových stronách. Okres busové linie Šmornie zomu přilúbienú přiražku 500 000 eur za zakovanie porodovej stácie Kamienskej koruny svätého Jana Pvačič. To bych ju povesť, že kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Čenca vostanje svunčne, popudňu sa potom nekotrem ročele pridruža, ma pak sucha vostač a to pri horcich temperatúrach 5,30 či do 8,30 či stopne nás čenca vočakuje. Júce vostane najprv raz prečelne, potom pak so od popudňa sem švíle pridruža, tiež nevedra nás vočakuje. A predovšim večer očakuje nás tiež silnejšie nevedra. Vostanie tužno pri 5,30 či stopňach. Od večer sobotu vostanie tiež, máme tiež s nevedrami ličič, vostanie dále horco pri temperatúrach okolo 30 či stopňu.
3: A meteorológovia ešte pri dachu, tiež vo nevedrach hune Katka reči, dobíme vezať tiež s vyčerom ličič nad 100 kilometrami samo, tak spešne môže sa vyčer podať, po takým jeli nič nešto mačo vonka, čo už má sa přiviazať, predať, čo pom posúšať, že sve zarode leží. Na počas sa ničo nestáva, dobrú jezbu do džensnýšeho rania, tiež autodrohy sú svobodné.
1: Serbský rozvoz.
3: Kýba vy nešto mače, štož vy necháče jace mieč, to potom šedro ta stajče, to je pon 100% dvě kýži dále. 4 minčiny po napu sedmich je dobré ranie přeje Serbský rozvoz.

0: Jste do Minčinu po na půl sedmi.
1: Vy. Věda, vědomost a vůnamakanky.
2: Po studii z leta 2001 znajeme hakle nidže 10% všech zvěriatov a rostlinů na zemi. Přijušem je to skýre vůzače, zosora znova vůlka družina cicakov odkryje. Tak je so zajšvých 75 letach jenž 5 nových opičích družinů opisalo a najnovša z tutych je likvěli, kotraž bydli tropickým lesu centrální Africe. Lieca liečú sú sliedžorio a sliedžorky v opicu farovým nastavku predstavili, potom zosujú v zajšvých letách Demokratickej republice Kongo v obkečbovali. Je to čorná kosmata v opica z oranžojtej hubu. Ona je nešto väčšia ač kočka, má dovú v opuš a bydli v malých skupinách na vysokých štomách. Zeživí so drevo tvopinu, pôdu a zorniatku a rády vodce vova a brunší, zo by so se svojimi rovienkami

fosse de mesje, nic z vohu mučip ne byli, ale rene šako to je, když tu a tam tež do WhatsApp statusa opoladaš, to se naraz hiše při Baltijskim morju a při přichodnem šnipnenju ve Alpach vysoko, na nekakej hore a při dalším šnipnenju snano tež již o zasobe v otach a tam čoumikuješ. No haj, to se spěšný raz tu, tam, jo, a to je tež taj gdolove začuče, když nas sobu zače a smíme tam sobu poladač. Sa no chci čutiš nám vaše dovolové fota svač, to môžete rád ľubie ščinič. To za našu app MDR Serbia přes četovú funkciu sa so to najlepšie hodí. Tam môžete tiež fota pripoviesniť 12 minút posledujeme.

ja kruće s to ukađam, zosće jako smirny słucha, smirna słucha, kad iščera našemu vusovanju sčihovali, a to sče tiž popuču byli sobu do zavoda tu v mieste, a do firmy VD Ledermann GmbH, kotrež produkuje menuce pisaki za edding, to su zveča tute toste pisaki, s kotrimiš možeš na nimale všich povierchach tiž ništo napisać abo molovać, až to iš potom tiž prič nemora so. Tiž serp tam dživa, a je reporter Rebeni Šoče fabriku pokazao, a je tiž jednotlivé dživo procese rozkvat, a sčeli netko tiž čipni jeliste tla zapasli, potom poladajče raz na našu app MDR Serbia. Tam sme vam zajímavé vusevanie hišče raz spšihotovali tiž na našej internetovej stronie s artiklemi a fotami a videmi. Nimo toho namakače tam tiž odkaz za dalšu epizódu. Tam je Beno Šota byl popuču jako serbský rozvoz popuču ve zavodach, ve vudvorju, ve regenskej připravie za vopvočky. A tež přichodne tydžin so poda Beno Šota napuč a tak veľe môžu hižo ríc, to je téma kuchňa.

0: Svedomie, napovol si mi.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Bivša direktorka Budyského serbského gymnázia Reza Šinova je letuša laureátka Myta Zelaria. Kaž Sakske státne ministerstvo za kulturu a turizm včera zdjeli, dostanie Budyšanka z 5000 eurami dotirované myto za svoje pracovania na polu kubvania, přeložovania a publicistiky. Předovšim hodnočí sa tak jej vúznamné angažement za dále dávanie serbskej reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Miestru im je Šinová sobu docpiva, zo je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodný maturitný předmet připoznala. Myto Zelaria spošťa Sakska kúždy dve leče za vusahovace vukony na polu přisvojenia, naložovania kajštež posredkovania serbskej reče. Myto přepodadža 9. septembra v Kamjenskej Hanine cirkvi. Drježdansko-mišnjanske biskopstvo chce smohčanske kubvanišče svjatého Bena hač do kletušeho kunca Julija předač. Janik Vočar má nadrobnosti.
3: Za příčinu rozsuda areál ve Smohčicach předač jmenuje biskopstvo finansné čeže. Kaj z Drežďan dále říká, zavinuje kubvanišče každé leto deficit niže 700 000 euro. Tohle nie je možno, je hospodářce znesliwe dále vesť. Biskopstvo pýta tuž za novým nošariam, kotrež dom v najlepším páde jako kubvanišče dále vedže. Kubanišťo svjatého Bena v Smohčicach byli desatky dôho vážna miestnosť švíry, zetkávania a kubania, rekne biskup Heinrich Timmer-Evers.
2: Biskupstvo Drieždanach prúje s dobom dalšie koncepty vúživania areála. Viacere stá serbských a dalších vierivých je včera dopútňa v Českej Krupce putnické kemše svedčivo. Božom šu bazilice bolestčivie Mačerie Božie svedčeše nimo českých tiež 6 serbských duchovných. Vône celebrant by kapvan Pietr Mroz. Nimo 48 modostných a 25 dorostčených, kýž bychu sa pieši na putnické miesto podali, bychu si ďalší serbské putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické kemše dojeli. Modostní sa júce zase do Kroštic navroča. Prenie marianske putnikovanie do Krupky z Cuva je za leto 16 a 10 v stavizniských knihách zapísané. Hakle 40 let pozdišo bu putniska cirky natvarená. Od přichodného týdženia je v budyskym okresu menie liniových busov po puču. Kež zdjeli včera krajnoradný zariad Budyšine, odpadnú hač do konca leta jizby viaca od 40 liniov prúzdninách a na koncach týdženiu. Nimo zvisku miest Drieždanami a Poučnicu, kež tiež Kamjencom a Kinzbokom, sú viacere zvisky do serbských súpotrichene. Miestrujem Hodži Báčon, Kamjenc Krosčice Ralbice a Vojerece Ptačice Zábrod. Nádrobne o tým informuje Vokres na svojich internetných stronách. Vokres busové linie Šmornie zomu přilúbenú přirážku 500 000 euro za zakovanie porodovie stácie Kamjenskej koruny svjatého Jana Pfačič. To bych upovieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje svunčný džín, jenož s nekotrými mročovkami skýren na večer, v ostane sucho a to při horcích temperatúrach 35 či do 38 stopňu nás očakuje, to je s dobom najhorcejší džín týdženia, kaž meteorológovia vestia. Ty šúce v ostane najprv přečelne, potom pak přičanú od popodňa sem skýre mročele, ty švíle nás očakuje a tyž silnejšie nevedra a rýmania. Postane dále čopvo při 35 stopňach. Sobotu, potom so dále rýma a vyska. Nedželu so vedro trochu zmieruje. Živeslie prostupa na 30 stopňu.
0: Na droha so ničo nestáva, znamenča nic tu ve našej vokolínie. Dobrú jizbu do rania.
1: Serbský rozvoz.
0: A jeli máte za nás ďalšie informácie, snáno týž dovolový obraz, ja bytla obraz pod niekoho vlúkoho lodu svova. Za najú ze skatku. Dobré ranie.

0: Wilkina.
1: Som jem, ja trebam netko jenož svojho gema do hube zač a hižo s nekoci z vás na notežara merza jabo z najmenša vočasu. Detlach cedža jenož peniaze mieč, abo tak podobne so potom praj a tež vodmovi haj gema, ale cede dokvadne reka to gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Stara so vo peniaze autoru a komponisto a nic nekakých šelaku. Šice kociš nekaký zjavne svidžim šihotuja moža vo formulárach v internete spivčky, spivač a Beno Bilk, pak nám nitko povieda, za čo je to zcela treba.
2: Když bych ja prajem raz jako maler vašu dobu stú tapeciroval, bych potom z ličbu vanku vám napísal a hotovo. Když pak bych ja komponist byl, by sa moja hučba, bodau, na vašim viesnem svidženu pískava. Ale byla mi za to nechto nešto dal? Na vidíte. A tu už treba mi gemu. A potom by mi ona za spive, ktorú som ja skomponoval, fenky přepokazala. Ve Pančicach Kukove by nedano noc 10 sviečkov. Za to plači zagradoval CSB na gemu nemali 800 eur. Beránvoju vôdu je Možinský klub tele dne zaso barový festival. Elena Vaurikec stará sa vo penize kluba. A što vy gemie za tute cí dny plačiče?
3: No hej, všarazne smo možno balatiť 10 eur.
2: 10 eur, ktorýž dobia sa přes pivo, kubalský alebo zastupný penies nadživač. Tola gema chce jenož penize mieč, kdež je zariadovanie zjavné. Když sa na našim kvasu, alebo na národninách spieve Mirčina Veclicha alebo Rolanda Kajzera pískaja, je to prima, ale komponistaj Veclich a Kajzer ničo z toho nimataj. Privátne svedžen. Hučbník Frank Vesela to znaje. Von vele na takých podákach píska. Tole v januaru je Frank sam svoj 30. jubilej jako hučbník zorganizoval. Big party to bytet ve Šunove.
4: Potom te prašené jo, Gavile Kabao tam raja, keke title so píska ja, hač jo mest live hučbu, tež hučba od diskotekora, ha to šo vode okežbane, azo to tiši na zuma skoro na 500 euro pomáže šišva.
2: Ale kada to gema sva zoni, zo je prajem raz ve Sužecach viesne svežen a ve Bukecach korove koncert.
3: Přes to na gema portál, když má na maja, kdyby jen to přizovič, a ty gmina se to žádá žila něco vidět, když mu tam něco přizovíme.
2: A tyž kore, kotrež si hodony abo druhý koncert same zariaduje, drbě na gemu myslič. To jsou 100 abo 150 euro spěšne pryč. Kýba so kur jenož tajke spíve, spíva abo raje, kotrž komponist je dlehač 70 let nebo. Tož sú tvorbe kole Augusta Gozora abo Mozarta přeco damotne. Za kompozície napríklad Michała Nauki abo Jana Bulanka dostanú potomnice ešte tojšto let od gemy peneze. To samsne plači tiež za Kirluše nedželu na Kemšach. Jenož so zaplači tute peneze cirke paušálne za ušie vosady romadže. Jedne z veľa vosebitosťov gemy je tiež náš mezonárodný folklórny festival. Zjavne zariadovanie a tola, praví Peter Brizan, netreba domovina ničo plačiť, dokež ona je člen svetovej organizácie za folklórne festivale CIOF.
5: A tuto majene osobite radovane, že ne dostane v junu v oblieto, je ne zariadovano gema svobodne. Za to pale one plača jen členský přínoš, knale to.
2: A tež nie by domovina člen CIOF byla?
5: Potom dobia o to ukáže, že bude zaujšie také na džejn 10 eur, jeli nic samojace dobia na gemu zaplačiť.
2: A što si netko myslí? No to nebudeme em náš športový svedžem Přízeviča hotovo. Na to sa ja nebych spúšťil. Jeli je váš plakát ve Instagrame, Facebooku alebo druže ve internete vozivine, jen moderný skener gejme ve sekundách namaka. Chyba, co je plakát ve sábskej reči. Tun technika ešte nespoznaje.
1: Beno Bilk je povedal vo plakátach za, alebo vo popfatkách za gemu, kotruč maja za redovario. Za šitke zjavne svedženie plačič. Jazzač menšinou do vosemich a netko přinže ratatatata hučba nova doba ze skrytu čolejšic vykrytí.

Anako, Santa Maria de Cami, šo to môžeš si rád ľubie vobladať. A k tomu hudbu sluchať tiež přes livestream. Hanka Rejce naspieva. Tomáš Cyš, ližeč ve Žitnišču. A to je Veronika Zahodníková, Viačmie. Ještě Mauke Svork, Majorce, Majorka, Krasna Kupa, je viac zahač, jenož Balaman a Schinkenstraße. Sedam inčinu pohosimich.

0: Jedna čmičnú pôsobiť miestem hižo je...
1: Polícia z G.
2: Štúš serbským domie, kýba tu na postojom na miest, čo dživa je snano z čiovacu stenu v útoru po podňu v obkýčpov. Jedená postoletný by s Hyundaiom od dvorníšča na smier postoj na miesto popuču a zubí, dokýž by přes spiešnú kontrolu nad jezdživom. Prásne do parkovaco Seata, sunú sa potom na tamný bok jezdne a prásne potom ešte do BMW-a. Potom, co šiný dom dále ječ, ale daleko nepšinže, na Karla Marxovej začoža jeho kolesova s tým, co so koleso před ním vstupí. Cúku na škoda, 10-40 euro. Policistča i dalčaný jistnú dôlnosť z časachu. Když si netko lieču na horcich dňach kiezory vuličiče, potom meče vaše koleso ve očome, brnieš je při zamkneče. Neznačí sa minúci noci od punžele na vútoru při Lenianským jezoru e-bike pokradnili, kotrož by je při poče při zamknene. 3600 euro tuto pači, vojerovská policia netko za ním sledží. A ve vútach při dvorništu bu nedželu 20-letne dla svojho kolesa nadpihované, z ním by menujúce voku dvorništa popuču a potom búvod neznatého na rúne túte koleso narečené. Jako muž jemu koleso nedom dač nohcuše, rožeše znie jemu abo agresívne, tak zo jemu koleso dolada. Túte miešu hodnotu 2300 euro.

0: Včera kolegina, s kotrež sem v Lipsku večala přijedžo ze Magdeburga praj, o, ja dobiu si najprv raz svoju svucho kniju Hasnič, šako je popuču bila a je si všelaký román naposkala. No haj, a kotre svucho knii abo svucho ry môžeme my, jako samský rozvoz vám poskyčič, menúce tojšto svucho ro, když máte lušta lubosť na to, když če popuču. Napríklad najnúša reka Olja a je stavizna. Je to stavizna vo Holčce, kýž dobieše ze smačeriu ze svojne čeknič ve Vúžice namakatej hospodu a pomoc a Olja samopřečelku Linku. No haj a zromadne s Barikom podatej sa holce na dyrdondy do lesa.
1: Ale les je vopravdže ke konci. To je Bano. Barik je nás do Bana dojet.
2: Bariko? Nese praju, so máš nutsko ne kompas?
3: Ja. Vem je nojš, to je to pravý puč. A zo je tu Bano, to zmi nič nemôžu. Nesem tu ešte, že nebyl.
2: Ja tiež nic. Ládače, tamhle pričku.
1: Rozpadanky.
3: Starý opuščený domaj, zdieratý cichu a rozbitými oknami.
2: Štodre je so tu stalo? To vypadá, kaž zničená mini vieska. Pojče, pôjdeme núc.
0: Olja a je stavizna na našej internetovej strone v app MDR Serbia abo tiež v audiotece ARD Sounds, niž to nauši v brosninským času.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marmije Drozene.
1: Nahuj, naš Filomelos je dženca zvierencu.
2: Pst, je buď tak uce. Ja sem slyšal, že môže jen Jona zvierata ladač.
1: Šipne, lada naš Filomelos přes dalokovit, kotrše si sobu přinies. On verči na kolesku, so by šo blíže vidžal a...
2: Dědoko, ja vidžu jenaž ještě šo. Rožojte.
1: Dokéž vidžíš flamingi, celé blízko, a te sú rožojte.
2: Če odlada to?
1: Dokéž zeživia so od algou a malých rakov, ve kotrž je červená barbizna. Baby flamingi sú spočatne šire, hakle počasu dostanú rožojtu barbu.
2: Od žrania? Rianu barbu dostať? Toto je si příroda, než to šikmo nevumyslíva. Snáč, ja to tiež raz pospytám. Pokus kružajte však, nikomu neškodí, he? A to by so mi ľubilo.
1: A hižo, so náš Filomelos dále přes svoj dalokovit zvierencu rozladuje.
2: No što na tu takú frasu činie?
1: Na.
2: Prosím, vodaj.
1: To je pelikán, pták s dlhým pyskom a nesmírně velkým kirkovým myškom. 10 litrů vody má v ním rum.
2: Pô, tohle je celé emo. O, to by se mi tež lovilo. Potom nebyl stajně za nikajký úžu pytač dobil.
1: A nitko měří Filomelo svůj dalokovit na dromedára.
2: Ó, tun mačí hop. Ej, neči taký kšivý krimet. To nie je strohé.
1: Filomeloso, tutun hop je vážne. Tam môža dromedáre veľa tuka skvadovač, ako energiovú rezervu. A tak môža dlho bez žratve vutrač.
2: Aha, a te maja tak rec svoj piknikový korbik přeco na krybeče sobu? To by so mi tež ľubilo. To je cool, unamakanka přírode.
1: Tebi pak so dženca veľa vieco na tutých zvieriatách ľubia.
2: No tako ište pád, ale...
1: Što ale?
2: No haj, one sú šitke feci. A my by so tež ľubivo, když bychu ľudžo na mne ládač šišli. Ale te zvieriatá maja šitke pred svojim nosom. Pod, to ta je kaž také jastvo.
1: Haj, tak to zvieriencu je.
2: No, potom sem to ľahačo nenapadná drozna, ale za to pak svobodný ptáčk.
1: Oh, to pak si ty rejne rek.

0: Napudżyły czy się.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Bywša direktorka Budyského serbského gymnázia Rena Rizašinová je letuša laureátka Myta Zelaria. Kaž Sakske státne ministerstvo za kulturu a turizm čeraz džili, dostane Budyšanka z 5000 eurami dotierované myto za svoje pracovania na polu kubvania, převožovania a publicistiky. Předovšim hodnočí so tak je je vúznamné angažemang za dále dávanie serbskej reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Mjestrujim je Šinová sobu docpiva, zo je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodne maturitne předmet připuznala. Myto Zelaria spošča Sakska kojšte dve leče za vusahovace vukony na polu přisvojenja, naložovanja kajštež posredkovanja serbskeje reče. Myto přepodadža 9. septembra Kamjenskej Hanine cirkvi. Drežďansko-mišňanské biskupstvo chce smohčanské kubvaniščo Sv. Bena hač do kletušieho konca júlia předač. Janek Vůča má nadrobnosti.
3: Za příčinu rozsuda areál ve Smohčicach předač menuje biskupstvo finančné čeže. Kaj z Drežďan dále říká, zavinuje kubvaniščo každé leto deficit niže 700 000 eur. Tohle nie je možno, je hospodářce znesliwe dále vesť. Biskupstvo pýta tuž za novým nošariam, ktorýž dom v najlepším páde jako kubvaniščo dále vedže. Kubvaniščo Sv. Bena ve Smohčicach byli desatky dlho vážna miestnosť viery, zetkávania a kubvania, rekne biskupstvo. Heinrich Timmer Evers.
2: Biskupstvo Drežďanach pruje s dobom dalše koncepty vúživania areála. Viacere stá serbských a dalších vierivých je včera dopodnia v Českej Krupce putnické kemše svičivo. Božú mšu, bazilice, bolostčivie, mačerie Božie svičeše nimo českých tiež 6 serbských duchovných. Vône celebrant by kapvan Petom Rus. Nimo 48 modostných a 25 dorostčených, kýž bychu sa pieši na putnické miestne podali, bychu si ďalší serbské putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické kemše dojeli. Modostní sa júce zasa do Kroščic navruča. Prinie marianské putnikovanie do Krupky z Cuva je za leto 16 a 10 staví z nízkych knihách zapísané. Hakle 40 let pozdišo bu putniska cirky natvarená. Od příchodného týdženia je v budyskym okresu menej liniových busov po puču. Kaž zdjeli čera krajnoradný zariad v Budyšine, odpadnú hač do konca leta jezby viace hač 40 liniov v prosninách a na koncach týdženiu. Nimo zvyskom je s Drežďanami a Počnicu, kaž tiež Kamjancom a Kinsbokom, sú jacere zvyský do serbských sú potrichené. Mjestrujem Hodži Báčon, Kamjanc, Kroščice, Ralbice a Vojerece, Ptačice, Zábrot. Nádrobne o tym informuje Vokres na svojich internetných stronách. Vokres busové linie Šmornie zomu přilúbienu přirážku 500 000 eur za zakovanie porodovie stácie Kamjanskej koruny Sv. Jana Pvačič. To bych upovieščo, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje svunčný džín, hakle popudňu zmieme jednotlivé mručele, sucho vostania a to pši voprodže enormne horcich 5-30 do 8-30 stopňach. Júce vostane najprv raz pšečelne, od popudňa sem pak očakuje nás potom švíle, tiež nevedra a rímania nás očakuje. Vostane dále dužno pši 5-30 stopňach. Tiež sobotu zmieme dále silne nevedra, nedželu sa vedro trochu zmieruje, vostane přivšem při 30 stopňach.
4: Keď bu a 4 z Zdreža na smier zolac mies ohonom a Porchovom, tam je so nezbožo stavo, keď bu tam, když dobiče tam ešte nimo, závesčene tam ešte nie.
1: Serbský rozvoz.
4: 4 menšine po napočivečech.

0: Slovenčo na pojna po dživečih je čas za našu rubriku www, veda, vumjostvo a vedomosti. No haj, a što da je netko Mirčin Venk vusličil?
1: 3, 2, 1. Www, veda, vedomost a vunamakanki.
2: Po studiji z leta 2017 znajeme hakle nidže 10% všich zvieriatov a rostlinov na zemi. Přiušem je to skýre vúzače, zo so raz nová vúlka družina cicakov odkryje. Tak je so zajšvých 75 letach jenž 5 nových vopičích družinov opisalo a najnovša z tutych je likvéli, kotraž bydli tropickým lesu centrálnej Africe. Lieca liečú sú sliedžorio a sliedžorky vopicu farovým nastavku predstavili, potom zosujú v zajšvých letach Demokratickej republice Kongo vopkečbovali. Je to čorná kosmata vopica z oranžojtej hubu. Ona je nešto väčšia ač kočka, má dovú vopuš a bydli v malých skupinách na vysokých štomách. Zeživí so drevo tvopinu, pôdu a zorniatku a rádi vodce vova a brunší, zo by so se svojimi rovienkami dorozumíva. Vedomostné meno novej vopičej družiny je Colobus congovensis. Likvéli namietuja sliedžorky a sliedžorio ako poušitkovné pomenovanie. Tute sú od domorodných zonilí, kotrež blízkošti novej družiny bydla. Tola samočí vonu spôšivú vopicu liedma znaja a jenž zredka vidža. 2008 nasta prvný obraz tutej vopice, potom pak ju na 10 let jace nikto nevuláda. Od 2018 sú fachovče romadže z

Motivatora Luciana Kaulförster. Si film poladač a vobladač pod hujem nebjom v čornom komcu na Krabatovem dvorje je to možno, dženca zmeja tam tež film, vodače juce zmeja tam filmove poskytk, šitko povnje monstrum, to je tež za popovdniše lepe prajne džičace poskytk vod cjoh, a potom so film započne na poštyrjoch, a štuž so za přírodu hori, to možeče si tam tež išč raz na dvor zaječ a doječ na kulturne džen, menujce Džen přírody, kýž tam nedželu svieča od jednačich a džona večera pečech. To je paradís za ľubováriu a přečelou přírody a tam ste vítani na najšelakoriše přednožky, doživenia a tiež dživaničky.

0: Cujošo se v tom serskem doma, ale njamašo sersku drastvu. Mašo borsku drastvu, ale vam jo to snaž obuzno přece jano borske hejžiš, s novejo serskiju modu mašo šansu se raz na drugi part uznavaš, ako serboka abo serb, v slipem su napirali novu modu, wenn bužo skoro napředaj, na kůžde žen vám taky nové unikát, v naší sérii představujeme. Vici z Gönjošovet Gregora Klima.
1: Za Andrejo Paulikovu z Radvoria je to přeškada zbytne plat s mødrošiščom chyšiš, wenn jo z njogo stvariva bžestasne asesuar za všetne žen jaden šál. Za Andreju jo ekologiske trajne myslenje krado važne.
2: Ja, systematisch se jena ješi kupuju baumu, abo teke rubjane pat, a tak sem teke tu gledava na šave přirodne paty, a te možeš potem všetce zase recyclevat, upcyclevat, a nove přešiš, a myslím až teke zrodne možlivost, že tam teke kombinácie musru gotovaš.
1: Zatenčal je přeživala tradicionálny mustara se zmínim sebesvět a čivopjenc. S kombináciou s mykým jersey dajo se ten lúb, der je nosiš na zemných dňach ven grejo a jo veto lašky dosť za pet na zemský cas. Za Andrejo pak je to vici ako drastva, vena se žice až nicht ve slipenském regióne je nose a s tým pokažo sebevedobne svoju serskú identitu.
0: Ja, ogledajše sebe šal vet Andreja Paulikoveje na našom internetovem boku pod rbb-online.de/zorben vet přiduce v autore jo šal napšedajn ve Serskem kulturnem centrum je ve Slipem.

0: Zamenhof je studiroval v Moskvě, Varšavě a Víně a je ordoval vecny Gates. Lic rovnož jo s tým pevovaným zaslužil za klieb, je přeci zase doživil fáze veľkej núze. Ešte v Moskvě je přišiel do kontakta s sionistickými ideami. Rovnocasne ju už ožíval na svojom recnem unamakaniu. Vesem na 607 a vesem 60 je unamakania Megali Groniš ugledalo svetlo sveta. V forme brošúry z Jano s tržašťa bokami. V nej je sformuliroval či zásadné ideje svojej vízie.
1: Rec musí byš veľgin laška, tak až kúšte Gronimera smežajú z laška nauknúš. Kužde, ako jo tu rec nauknu, musí ju net mec užovaš za komunikáciu s drugimi národnosťami, negledajúce na to, kak daleko se rec připeznava na svieše. Namakaš sriedk, převinuš šojadnosť svieta a jen pezbužíš net a tu rec užovaš ako živorec.
0: Vezjeviš Jose Megal ten manifest Esperanto Janos financielneju pomecu ženskeje Zamenhofa knini Klara Silbernik, žovki fabrikanta z litovskego Kaunas. Dokulaš Jose Zamenhof bejao reakcie svojich pacientov, jo jen vezjevju pet pseudonymom doktoro Esperanto. Pesuje přivožone groni Esperanto tak viele ako se nažijúce, a malcne su se namakali přivisniki. Ešte do prednej svetovej vejne sú nastali krajné zviesky na šikných kontinentách. Vierašk Jorec doživila v živiš na 620 letách, nežli jo se zvigajúci nacionalizm v Európie uvyše zase iznicu. Zamenhof pak to viecej doživil nejo. V starstve lepta 57 let jo zemrel živiš na 617. Nímsky zviesk Esperanto groni až jo se riecne zgromaženstvo Esperanto přecej věci rozšerjalo a jo žínca zastupionove uše 102 krajach celého světa.

0: Mnie to ptasiński nieucy w dolnej Łużycy Jano Dolnesarskoriec, ale tege Esperanto. W roli Esperanto ma jasne mienienie.
1: Znate jo, aż dajo Serby, kęcz su uknuli, albo uknu Esperanto, a teke wiele Esperanto pejdario uknio serszcinu, dokulież Esperanto pejdarie mają wielgin rady mięszynowe riecy. A znate serski Esperanto pejdario teke Edward Warner, ten dyrektor Instytuta za Sorabistiku Lipsku. Ja myslím, až Esperanto má příhod jako menšinová riec, že môde Esperanto povedať, že sa nevyží příhoda Esperanta ako univerzálnu riec, že nieco, aby sa státy v UNO važili v Esperanto. To převstajeme engelštine. To je snáž ta najväčšia zmena v Esperanto gýbaniu, až možina vyží v riece Esperanto nosaria vysebnej kultury a už o nic viecej ako konkurenca angelštinu. A to je také mojo mienenie Esperanto jo žiel európskej kultúry.
0: Viktor Zakar z Hesebuza, zorabist a sobužívašer na Universiši BTU, gleda na rolu Esperanto radnje vjeci kritiski.
2: Saluton, to je jedno z dveju slovov, na kotareš se der je dopomnijom. Esperanto je jedna riec, kotareš som uknul na jednom crash kursu v Zgorjelcu. Učil jo profesor Edward Warner, a ja se na to der je dopomnijom, v njo to vjegin der je učil. Riec nejo se me tak vjegin spodobava, dokulaš jo me celi cas dopomnijom na italščinu, a ja mogu italski, a dokulaš jo bilo Esperanto podobne italske rece, me je to ugledalo tak, ako bi to bila bleda kopija italske rece. Se vije su bili teke rece iz germanijskih a slovjanskih recov, ale ta italščina jo prevagovala. Na Esperanto se teke derje dopomnijom, dokulaš vijem, až se organiziruju seminari a legva za Esperanto, a derje se dopomnijom na jeden fakt, jednu cinitošć, gaš luš. Peda svoju maminu rec na takem legve za Esperanto pen dajo šakorake pomenjenja za taki luži. A napsikujem dopomnijom se derje až gaš jeden luš, pohada z italske, a peda italski, a nic Esperanto, v tom legve pen se jomu groni krokodilo. To jo se ves, vegin luštne. Teke jo zajmne, až dajo jedno dvorniščo, blisko Barlinja, Halbe, a tam se opljeva pičku vece Esperanto, ale nja mogu se dopomnjati na kotore vašnje. Ja bi gronil, ja som tegde teke rozmeo, až Esperanto ne je naš najlepša opcija za mnjo, dokulaš gaš jo jedna rec tak podobna druge, pen ne vižim tu, jo, tu trebnošć. Або ten zmys, jo, tu trebnošć, podobnu rec hišći raz uknuš, a ze pičku zmenjonimi pšavidlami.

0: Agáš, máš něco na učobě?
1: Vedkos? Přešenja? Píšče nám pět 0151 1888 6 5. RBB Serbský program.
0: Ja, ten týždeň priobrašujeme sa žňovným návogam v Dolní Úžice svýšime vapanie kokota. Michael Maja, jak šiu vížiš, liecio to typicky serská tradícia a jopen podobne namakao teke v druhých krajach. O tom ja pred dvima letoma písal v rozlaže v ríže Přinosku pod titulom Přísvejžibne a podobne predovníky vapania kokota. Mňa sa druhým ja namakao zajemný příklad v Peru Vejse Kalion de Hualas, nic pak s kokotom, a také nic z gusu, ale s drugim ptaškom. Tam svýši při kežbě karnevala noc kondora. Kondoroju připisuju, ako zvěrytoju nebia pozitivne kakosti. Na upyšňonych nosankách nesu kondora přes jas a okolo njogo rejuju při dujarskej muzice. Potom povesuju živego kondora zakšidle na porios mjaze drevianuma svupoma, šikne retarje přerituju spez njogo, ktož sperajo živego kondora dovolj, muse z nim pet pažu rejtovaš přec, druge opetaju jogo vetkoniš rubinje, jomu vetkoniš rubinje. Jo, a našo štucku k šnjonem navogam uspivamam ninto juro gira.